Ještě molím se o Světišem Selenským archiereji našem Lvi Papi Rímským i o prosvěštěnišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kirioni, o služáštích i poslužívších o Světím chrámi sem i o otcích našich duchovných i vse.

Ještě molím se o predržáštích vlastech našich i o sem vojenství. Milostivý Hospody, prosíme ťa za spoky na celým svíti, zahaz vojnové konflikty na Ukrajině i na druhých místcích světa. Daj, že by ťa tvoji ľudé mohli chvalit i tobě pokoju služit. Molíme se ti, vesluchaj nás i pomiluje. Išti se ti, Hospody Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našoj prosby i molitvy, a čere svoju blahodať velikodušnost, pomiloval svoji chrábí z ročníka 1984-85, že bys vyplnil všetky ich prosby i odpustil im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umoľania i ofir buduť pred prestolom Tvoho vladarstva ľuboprijaty, zochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľov i oslobodí ich z každej napasti, bide žaľu i chvoroty, a daj im zdravia i dobrý život. Všetky prosme, Hospody,

predlahajem život náš vec nadeždu, vladokočelovi krupčej, prosím i molím i milí siadijem. Spodobí nás pričastý, ty se nebesnech tvojí strašných tajn, si jasvěštěný aj duchovný a trapeze, štistuj so vysty, uostavlený je hrychov, proštěný je so hřišený, vopštěný ducha svatého, naslidie carstvě nebesného, drznovený je, že k tebi neusudili uosuštěný je.

0: týme. Vlízali po kriaku chodiači sverbe husk a do kroku sobi spívali.
1: Pha, a teper sa čudujte,
0: povila už nebarz urazená múcha a slidovala sverbe husk, što na toto povídať.
1: Ona už znala, kto suť toto chodiači sverbe husk. Zato sa teper len tak popyt ni smiala.
2: A ty, što sa smieš, ha? Što nevidíš, čo sa tu robiť?
0: Zvidovali sej.
1: Pravi, že vidžu i barz dobrý znam, što sa tu díje,
0: odpovila tvrdo múcha. No naraz sa sverbe husk začali smiati, bo tot chodiači sverbe husk ich kckali, keď tak sobi vlizali po kriaku. A čím vše byli, tým veci sa sverbe husk čudovali. Što ska im na tých chodiačich sverbe huskách nesidilo?
2: Aha, tať oni majúť i nohy.
1: Što nohy? Ale popozerajte na to te čorné točke, što majú na sobi.
0: A jaké sú drobnenké? Nevychodili z úžasu, keď sa toto chodiači sverbe husk priblížili až ku ním. Lemže toto iši nebylo všetko. Chodiači sverbe husk sobi vyšli na samej verch kriaku. 3, 4, 3
1: Povili všetky naraz i začali letíti.
0: A tomu už sverbe husk nijak raz nerozumieli.
2: Iši ste fur na to neprišli,
0: smiala sa z nich múcha.
1: Tať to suť bobrunk, što ich nepoznáte?
0: Bobrunk, zopakovali sverbe husk. No oni nikda také slovo nečuli, ani nikda bobrunk nevidili.
2: Tak teper to už znáte. Ja im vám to takoj chotila povisti, lemže keď vy ste byli tak...
0: Keď tu naraz pri kriačku zjavilo sa divčátko.
1: Aha, bobrunk!
0: I chopila jednu z nich do ruke. Sverbe husk oni mili i čekali, što hoče divčátko zrobiti, a ono dvihlo ruku s bobrunkou ku nebu i by si duje.
1: Bobrunočko riamba, kde je tvoja mama?
2: Za horami, za dolami, što tam robiť?
1: Pivo váriť, bzzz až do ní.
0: A jak to divčatko dopovilo, bobrunka vletila rívno do neba. I tak sa sverbe husk zaz naučili dašto nové. Chto znať, koho spoznajúť na dalšiu osiň.